Úvod 139. dílu obstarali němečtí Soul in Sadness. Jejich Silent Situation připomněla dobu, kdy se dark rock nebál velkých emocí, patosu ani přímého střetu s těžší elektronikou. Skladba pochází z roku 2008, kdy kapela vydala album Zwischenwelt. A co nás dnes čeká? V novinkách například skladby od Vampire, Valentine, Wintersect, The Secret French Postcards, single Gerarda Casseleho z Divo s domácími The Alten Machinem nebo nový single Boy Harsher. V Démantu se rozloučíme s Rexem Arkánou. A pak už nás čeká masivní přísun nových desek od Ambrose Chapel, Eden Synthetic Corpse, Front 242, Curtin, Marvel 83 nebo Petrolio. Teď už ale první čerstvá novinka. Britské darkwave duo Vampire Valentine otevírá cestu k eponymnímu albu, které má být v řádu týdnů, a to singlem In the Dark, který si právě teď pustíme.

To byly Wintersect s nejnovějším přírůstkem s skladbou Say Goodbye. Americká kapela v ní nechává gotický rock stěžknout pod pochmurnou oblohou, ale pořád drží melodii, která se nestrácí ani v takovém důmovějším oparu. Pokračujeme dál, tentokrát v elektronickém hávu. Na řadu přijde projekt Cinematics a skladba Calling the Cross. Další z dnešních novinkových zastávek na hraně temné elektroniky a chladného klubového tahu.

irští Giris právě skladbou Party Lines připomněli, že současný post-punk může znít nervně, hlučně i společensky podrážděně, aniž by ztratil tah na bránu. Tohle jméno si zapamatujte. Teď se vrátíme k melodicky temnějším kytarám. Švédští The Secret French Postcards mají venku skladbu Last Dance. Už několikátý nový single, který zřejmě předznamenává novou desku na labelu Cold Transmission.

italští Noir Edition z písní How She's Got It. Nedávno odehráli dva klubové koncerty v Praze a v současné době se soustředí na vydávání singlů. V dnešním novinkovém proudu podrželi přímočařejší klubovější linku mezi postpunkem a temným rockovým tahem. A teď mimořádná spolupráce. Gerald Casales Divo spojil síly s domácím projektem The Alten Machinem, za kterým stojí Mojmír Papalescu. Na společné skladbě se podíleli také další členové Divo a výsledkem je Just Do It. Satirický, politicky nabitý kus s klipem uvedeným symbolicky na americký den nezávislosti. Neboť terčem videoklipu i skladby samotné není nikdo jiný než Donald Trump.

poslední novinkou dnešního bloku byli Boy Harsher. Jejich čerstvý single Jeans se vrací zpět k písničkovějšímu výrazu projektu a navíc nečekaně tasí až pozitivní energii nabušený odkaz post-punku. Jay vzpomíná na dospívání na maloměstě, na snahu porozumět vlastnímu životu a něco dokázat. To byla poslední novinka a teď přichází Démant 139. dílu Darkwave. Dnes bude bohužel smutečný. Věnujeme ho Rexy Arcanovi, jedné z těch osobností, které možná pro širší publikum nikdy nestály úplně v prvním plánu, ale ve skutečnosti měly prsty v obrovském kusu temně elektronické scény. Rex Arcana, občanským jménem Rick Milhouse, zemřel 3. července po dlouhém boji s rakovinou. Bylo mu 57 let. Stejný věk měl i jeho otec Charles Richard Milhouse, kterému rakovina vzala život v roce 1999. A právě otcova smrt stála na začátku jeho projektu Brudershaft i skladby Forever, kterou si za chvíli pustíme. Rex nebyl jen zpěvák, producent a textař, byl také DJ, promotér, organizátor, editor, vydavatel a jeden z těch lidí, kteří drží scénu pohromadě často právě tam, kde to zvenku není vidět. DJingu se věnoval od konce 80. let, začínal na univerzitním rádiu v Syracuse a později hrál industrial EBM a synth pop po Spojených státech i za jejich hranicemi. Působil kolem magazínu Interface, stál za videoarchivem Static Industrial Television, měl vazby na Vampire Freaks a Dark Force Fest a vedl také vlastní značku House Arcana. Hudebně ho nejvíc připomínají dva pilíře. První je projekt FGFC 820, Harsh EBM projekt, který v New Yorku založil DJem Drakosem. Druhým pilířem je právě Brudershaft, projekt, jehož název v překladu znamená bratrství a který to slovo naplnil opravdu doslova. Skladba Forever vznikla jako osobní reakce na smrt Rexova otce, ale postupně se změnila v celoscénní gesto. Rex napsal text, Ronan Harris z VNV Nation naspíval hlavní vokál, Sebastian Comor z Icon of Coil se postaral o produkci, Joachim Montelius z Covenant dodal samply a smyčky a Stephen Groth z Apoptygma Berserk přidal doprovodné vokály. A tím to nekončilo. Remixy přidali třeba Frontu Fortu, Camouflage, Melotron nebo SITD. Z jedné osobní bolesti tak vznikla skladba, která propojila velkou část goticko-industriální elektronické scény. A důležitý byl i smysl celé věci. Forever nebyla jen hymna truchlení paměti a lásky za hranicí smrti. Brudershaft fungoval jako benefiční projekt na podporu boje s rakovinou a podle dostupných informací se kolem něj podařilo vybrat desítky tisíc dolarů. O to silněji dnes působí krutá symbolika. Člověk, který po smrti otce pomáhal přes hudbu druhým, nakonec sám podlehl stejné nemoci. Stejně jako jeho otec v 57 letech. Démant 139. dílu tedy není jen připomínkou jedné skladby. Je to připomínka člověka, který scénu nejen tvořil, ale také propojoval. Za gramofony, na pódiu, v zákulisí, v textech, projektech, v charitě i v přátelství. Rex Arcana a Brudershaft Forever.

That's what forever means. To byl projekt Brudershaft a Forever, skladba napsaná z osobní ztráty, která se proměnila v jedno z nejsilnějších společných gest temně elektronické scény. Ještě jednou Rest in Peace pro Rex Arcano, který zemřel před 3 dny. A teď už se přesouváme k novým deskám. Začneme u jubilejní kompilace La Danse Macabre s pořadovým číslem 20, které vychází navíc 10 let po vydání první kompilace společnosti Etsy Compilations. Na ní se vrací na scénu i španělský Ambrose Chapel. Pustíme si jejich skladbu Pretension.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Catastrophe Rising je nový solový projekt Fernanda Antonágy, známého z Black Garden. The Mummy zní jako staroškolský gothic rock s trochou divadelnosti, někde mezi temným westernem, hřbitovní nadsázkou a odkazem Cramps nebo Fields of the Nephilim. A přitom se jedná o ukázku z eponymního debutu tohoto projektu a skladba odkazuje ke starému Egyptu. Teď přitvrdíme směrem k portugalské elektronice. Eden Synthetic Corpse se na novém albu Away from Human Standards vrací i ke starším skladbám, ovšem v překopaných nových podobách. Takto zní například single Suit v podobě na novém albu Away from Human Standards.

This is Patrick from 242. The show is Dark Wave.

legendární frontu Fortu připomněli, že i když zhasínají koncertní pódia a odchází na zasloužený důchod, jejich rytmus rozhodně nekončí. Skladba Welcome to Paradise dnes zazněla jako součást rozlučkového záznamu Blackout, který přináší atmosféru posledních koncertů, které Belgičané odehráli v lednu loňského roku v domácím Bruselu. A že to byl odchod na vrcholu, že? Kompilaci vydalo vydavatelství Alpha Matrix. Další deska nás zavede k zasněnějším kytarám. Sea Surfer na EP Angels znovu ženou shoegaze, dream pop a temný šum do prostoru, kde se krása a popel drží za ruce. My si zahrajeme titulní skladbu.

To byly Club Drux se skladbou Overdose, dvojice na debutu Lovesick léčí zlomené srdce pod neonem, tedy směsí temného popu, elektroniky a klubového smutku. Teď přijde na řadu americké trio Chalk Teeth, které na eponymním debutu brousí svůj darkwave do studené bílé tmy. Darkwave zazní z desky skladba Struck.

Francouzští Curtain právě skladbou Fire připomněli svou novou desku Spiral. Kapela se nechce jen ohlížet, rozšířila své řady na trojici a dohromady se do toho pořádně opřela. Další debut dnešního večera má na svědomí britský projekt Papillon de Nuit, a to se skladbou Sea Within an Ocean. Ta je součástí debutové kolekce, která dostala název Museta.

I 139. díl gotické dvouhodinovky na rádiu Hej má svého domácího zástupce. Marvel 83 právě projel nočním městem vzpomínek ve skladbě Echoes of the Past. Jeho synthwave zůstává na nové desce Inner City filmový, nostalgický a širokoúhlý, ale pořád má v sobě i stín pozdních návratů domů. Teď minimalističtější elektronika. Jednočlenný projekt Propterhock na albu Dramaturgy rozehrává téma rolí, masek a společenských scén, ve kterých se sami učíme vystupovat. Z alba zazní skladba Chronofobia.

předposlední skladbu dnešního Darkwave představil projekt Dead Boy, a to písničku nazvanou Next Time Never Comes z charitativní kompilace Beat Cancer Volume 4, která znovu spojuje alternativní elektronickou scénu s pomocí onkologickému výzkumu a péči. Tak trochu se vracíme k dnešnímu démantu, že? Na úplný závěr dnešního dílu se ponoříme do temnějšího prostoru. Italský projekt Petrolio vydal album Club Atletico Voces y Gritos věnované hlasům, křiku a paměti obětí jihoamerických diktatur. Deska propojuje dark ambient, industriál a hostující hlasy. My se rozloučíme s skladbou El Silencio s hostujícím projektem Julinko. To je z dnešního Darkwave všechno. Playlist 139. dílu, ale i všechny ostatní, které už byly odvysílané, najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, přeji vám klidnou noc a děkuji za poslech.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Zítra by oslavil 80. narozeniny Bon Scott a v dnešním Marotovoreji na jeho hlas vzpomeneme poslechem alba Highway to Hell od AC/DC. Užijte si tuhle australskou smečku a přeju kvalitní poslech.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Maroto volej je u konce, dneska jsme si poslechli album Highway to Hell od AC/DC, protože kdyby žil Bon Scott, zpěvák AC/DC, tak by zítra oslavil 80. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Je to tak, je to tady, vlny a frekvence rádia Hej vám jsou k dispozici plošně v České republice, jinak máme krátce po celé po 7. ranní a dneska máme 10. 7. Marilyn Manson.

Sweet Dreams a každopádně Marilyn Manson odstartoval tady další hodinu ranního letenu, pátečního ranního proudu. My frčíme dál a do Deutschlandu, konkrétně Rammstein.

Jasná, 94, 1994, Berlín, Německo, Finn Lindemann a spol Rammstein, tohle už ale je Metallica.

0: Koukám ano. na modré nebe a zároveň koukám i na zprávy a informace z našeho asistenčního informačního národního dopravního informačního centra a ty jsou velmi příznivé. Já si myslím, že tenhle víkend na ten se vám bude bodýždět, nebude, to bude lahůdka.
1: No tak rozhodně, no tak a když máme příjemné počasí, tak se určitě příjemně jezdí, i když my víme, Honzo, že vždycky v těch 9,5 to vlastně graduje a ten provoz se nám zesílí, to znamená, že tam může docházet i k nějakým, nechci říkat k velkým komplikacím, ale prostě k větší pozornosti našich šoférů, našich řidičů a také našich posluchačů, kteří nás poslouchají na frekvencích rádia. Hej, s vámi společně tady briefing s Honzou Riedlem, tiskovým mluvčí ředitelství silnice a dálnic. Honzo, jak to tady vypadá? Máme nějaké objížďky, máme nějaké blokace, máme někde nějakou rychlost?
0: Na prostý drobnosti v tuhle chvíli je celá silniční i dálniční síť prakticky volná. Teď samozřejmě mluvím o aktuálním provozu, kdo by mě chtěl kroutit rukou za některé, řekněme, nepříjemnosti, jako třeba mezi Humpolcem a Pelřimovem, že tam je kyvadlo, protože do půlky srpna tam budeme vyměňovat pořádný kus asfaltového pásu. Musíme, nedá se nic dělat, podobně jako na přivaděči od Jihlavy na D1. Plus desítky těch dalších omezení, které vás teďka čekají a někde je potkáte dřív nebo později, protože prostě máme jenom jednu stavební sezónu a i s krajskými silničářema, který se starají o dvojky, trojky, tak se prostě o to postarat musíme. Letos máme na ty opravy, na ty hlavní opravy máme 8 miliard, tak to někde uvidíte. Nicméně, pokud jde o provoz jako takový, tak ten je plynulý, žádný problém. Jediný problém jsme měli zhruba tak před hodinkou a půl. No. Podle všeho to byla nějaká nehoda na D7, respektive tam, kde D7 se mění v ještě původní silnici první třídy číslo 7, bylo to u Panenského Týnce. Nicméně mám za to, já tam teda nemám kameru, ale mám za to, že tam byla velmi aktivní, velmi solidní práce policie České republiky. Jakýsi místní komodor Pendrek tam vyskočil a hned to tam začal regulovat, takže tam to naskočilo, myslím si, že velice dobře, není tam problém. Problém v tuhle chvíli je nějaký 10-minutový na dojezdu D6, to je od Karlových Varů na Pražský okruh. Já si myslím, že bude to asi tam někde v zatáčce, asi tam bude nějaká nehoda, já tam taky nevidím, ještě to nemáme hlášeno od policie, tak jenom tam počítejte s tím, že je to pomalejší. Jinak vám řeknu něco, z čeho úplně teda padnete na znak, jako kdybyste si uvažili dneska trojpílturka. A sice, že mezi D5 a Barandovem Pražský okruh je úplná lahůdka, vůbec jako tam není žádný zásadní provoz. Ano. A já se ptám, proč, přátelé, No je to velmi jednoduché, protože jsou prázdniny a v tuhle chvíli se vlastně docela výrazně na ty dva měsíce mění vlastně chování dopravních proudů i vás občanů, protože najednou je to samá dovolená, najednou je to samý odjezd, najednou je to samá pláž, moře, Beskydy a podobně. Tak ono už se nejezdí tolik, taková děsivá hrůza to není třeba v pátek odpoledne, ale už se to přesouvá na ten silnější provoz na sobotní dopoledne, ne ráno, ale dopoledne mezi takovou tou 9., 11., 12., protože odjíždějí střídat turnusy, přátelé, děti na tábory a podobně, takže tohle to všechno se přelejvá spíš na tu sobotu, takže zítra dávejte pozor, bude taky hezky a naše linka 800 280 281 je vám plně k dispozici.
1: Honzo, nádherné, příjemné, pohodové povídání. Honza Riedl s námi na lajnách a samozřejmě Féteru rádia. Hej, je to tak, prostě Češi vyrazili k moři, jsme všichni skoro v Chorvatsku, takže tady teďka je klídek, panuje. Ale buďte obezřetní, pozor, protože včera, myslím, že tuším, to bylo na D1, se sbírali také řidičské průkazy, protože tam kluci jako jezdili třeba, já nevím, 180 a skoro necelých 200 km hodině, no a což je špatně, že jo, na té dálnici. Takže tam se skutečně sebralo pár řidičáků, buďte obezřetní, opatrní a neopakujte se po nich. Honzo, já myslím, že to je asi všechno, nebo máme ještě? Co? Není, tak pojďme,
0: Jsem přeci ve středu jsem vám všem kladl na srdce, abyste mi připomněli a já sám jsem si udělal poznámku, to znamená, přátelé, pozor, ještě minuta, ale ta je strašně důležitá, protože ne tenhle, ne příští, ale potom ten víkend za 14 dnů, tak ten si opravdu červenou krásnou fixkou, nebo modrou, ta je naše firemní, tak si zakroužkujte ve svém stolním kalendáříčku strašně důležitě a znamená to jediné, a sice den otevřené dálnice D35 na úseku Ostrov Vysoké Mýto, to je tam, co stavíme tunel Homole, protože to je poslední příležitost, kdy se tady na tu stavbu dostat, nebo stavbu tady na tu dálnici už prakticky hotovou, dostat pěšky, projící, prohlídnoucí, bacha, varuju, asi ne na bruslích, protože tam bude úplně čerstvoučkej povrch, který musíme posypat takovou tou jemnou drtí, tam si myslím, že bacha, aby jsme si tam nevykoledovali nějaký odřený kolena, to bych strašně nerad, ale jinak kompletní program, který znáte na těch otevřených dálnicích, tak tam bude neomezený parkování všechno zdarma, můj úsměv, páreček, skákadla pro děti, no tohle všechno tam bude možná, ať teďka ještě bojuju o to, aby jsme mohli smět nakouknout do toho budovaného tunelu Homole, který nás geologicky trošku sviňák jeden trošku trápí, a otevřeme ho příští rok někdy před prázdninami, před létem, ale proto

0: Že už to zemní těleso dálnice před i za tunelem máme krásně hotový, tak my vám ho všem dáme, miláčkové, naši asfaltový, už 24. srpna do plného užívání. To znamená, představte si, že jedete takhle jakože od Prahy nebo od Hradce, od Pardubek nebo odkud se vám chce a přijedete, ale už nesjíždíte tam k tomu kruháčku u ostrova, nýbrž pokračujete krásně po dálnici, trošku už vás zbrzdíme, to zase jo, k tunelu Homole. Tam vás převezme takový bypassek 700 metrovej, opatrně tam projedete takovou, myslím, že to bude na 80 a za tím bypasskem šup zase na dálnici, už žádná silnice první třídy, žádný kruháč nebo dva před Vysokým Mýtem a šup po dálnici až za Vysoké Mýto. To znamená, že opravdu Vysokýmu Mýtu už se tuplem teďka uleví, protože ani ti, který se nechtěl po kruháči na dálnici, po dálnici, potom zase jako zpátky po kruháči z dálnice, tak projížděli ještě pořád teďka trošku tím Vysokým Mýtem, i když těžká nákladní doprava už byla pryč, tak tentokrát se to vytříbí úplně všechno a z Vysokého Mýta dříve tak těžce transitem zkoušeného bude klidová zóna a tam, kde byly semafory, tam se bude čepovat minerálka.
1: Ty mláho, vysokomíťáci normálně můžou být na tohleto jako hrdý a pyšní a budou tam samozřejmě slavit. Hele, jako Honzo, možná já v tom termínu taky bych rád přijel jako a taky bych chtěl dostat vaši propisku, ještě i nemám, Honzo, vaši propisku a to je prostě jako, to mě mrzí hodně, jo?
0: Milane, pro vás mám trojbarevku.
1: Takže děkujeme za další skvělé informace, protože já to okolí znám velmi dobře a vím, jak to bylo vytížené, když skutečně to ještě trasovalo přes centrum Vysokého Mýta. To bylo velmi nepříjemné a čekací kolony tam byly také dlouhé, takže tohle je úplně parádní situace. Honzo, mějte krásný víkend, těším se v tom dalším týdnu zase naslyšenou. Mějte se hezky a se daří.
0: Krásný víkend, krásné léto, jezděte opatrně, v pondělí papa.
1: Děkujeme.

Skvělá parta, kapela Citron, 50 je tady. Mám na mysli 50. minutu po celé posledné raní a nezapomeňte, že dneska startují také hrady.cz. Startuje se na Točníku u Prahy.

Dámy a pánové, tato úžasná parta traktorová zdraví a přeji krásný pátek. Martin Kapek a spol. Šachovnice. My dojíždíme vyloženě časomíru, tedy minuty. Grok Wimperk.

0: Showtime Rock for You.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
0: Showtime Rock for You.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Je to takhle, je to tady. Není to vůbec jinak, než jak to znáš, každý všední den, prázdninové volume a pojď s náma ven. Každopádně kapela Koda, dva vlci, startuje další hodina.

zvadná parta koná. Dva vlce, a vy nám píšete ze Žďáru nad Sázavou. Vy nás pravidelně posloucháte, moc dobře o vás víme. A máme stále fandy, už když jsme startovali rádio, hej. A píšete od Pilské přehrady, prosím, Katapult, je to možný, poslouchám, hezký ranko. Hele, tam jsem už několikrát na té přehradě chtěl udělat hezkou a třeba i rokovou párty. Tak si to zkusíme na nečisto a jdeme.

jsme za to, přátelé, rádi, že jsme s vámi mohli být, i když takhle imaginárně, na Pilské přehradě. Jo, ahoj! Je úžasný, že křičíte ještě jednu, tak si přidáme. Zvukaři s náma ještě vydržej.

Další už se nás říct a tvrdí také hitovka Radia Hej, Ondra Marek, Roxor. A to znáte, a pojďte, a jdeme všichni.

Přátelé, jste úžasný, jste spontánní, což je úplně skvělý. A že budete takhle brzy ráno blbnout, to jsem netušil. Jdeme dál. Čas je zlý a hudba Praha.

Jasná kapela Aparta, Devilheads, která vystoupila na letošním ročníku v Zajíčicích u Chruděmi společně s Rádiem Hej. A já se nebojím poděkovat ještě jednou skvělým pořadatelům za bezvadně nachystanou akci a těšte se na další ročník příští rok.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
1: Radio Hey.

0: Česká zestava, formace Motorband, pravda nebo lež, čtvrtá minuta po půl deváté, my ale míříme na Jihlavsko konkrétně, tam už nás čeká také náš, a já se nebudu bát říkat, hudební redaktor ohledně také koncertu, festivalu a různého hudebního žánru Ondra Němec, přestože ho známe jako plešouna z Lady Kate. Ondro, já tě zdravím a krásné ráno, slyšíme se.
1: Já tě taky zdravím, ahoj, a zdravím všechny posluchače rádia, hej.
0: No tak hele, máme signál úplně bezvadnej, v Jihlavě je zřejmě nádherné počasí, viď, panuje tam podobně jako tady u nás na Pardubicku, nebo vlastně v Pardubicích konkrétně přímo. Hele, ty nás jdeš pozvat na nějakou akci, Hradice za to asi nebudou, tam ještě Lady Kate zatím není, ale kde bude vystupovat Lady Kate a Warning Vision taky možná společně, pojď na to, pojď, rozpovídej se.
1: Tak určitě, ale chtěl bych vás pozvat už zítra do Telče na Burger Pivní Fest,
0: ano,
1: který se koná v Pánském dvoře a hraje tam i kapela Lady Kate.
0: Ano. My víme, že
1: my
0: máš...
1: My teda začínáme už ve 20.45, ale je tam spousta kapel, který vystoupí před námi. Je to celodenní program, začíná se už ve 12 hodin.
0: Hmm.
1: Co je super hlavně pro nás, pro chlapy, tak je tam výborný pivo. Jsou tam značky soukromých pivovarů, jako Nachmelená Opice, Medvěd, Obora a tak dále. Ten Medvěd je výborný, ten je prostě luxusní, ten jsme měli už loni. No a samozřejmě tam je spousta burgerařů, který přijedou. A to je Panská restaurace U Dřeváka, ty jsou taky výborný, Fun Catering, jo, Futrák Bistro, ty mají výborný prostě burgery. No. A my začínáme teda ve 20.45 a strašně se těšíme, protože...
0: Ano.
1: Rádio Hej nám připravilo nádherný počasí.
0: Jo, tak to jo, to jsme tam dali. Každopádně tam je přehlídka burgerů, to znamená, že to je zajímavý skutečně pro labužníky, kdo máte rádi tyhle ty burgery a vůbec festburgery a tak dále, tak tam rozhodně zavítejte. Ty jsi zmínil mraky kapel, Lady Kate už víme, že tam bude hrát, to se na to těšíme, nicméně máme ještě nějaké jméno, Ondro, kapely třeba, některé víme, známe.
1: Samozřejmě, je tam Jakey, Adovany, Na Mars, Převážně neškodní, Slavíček a potom na konci to celý vlastně zakončí Party Leaders.
0: Krásný, hele, prosím mě, Slavíček, to je Jarda Slavíček, nebo Jarda Slavíčku, nebo no to je, člověče, co to je Slavíček, tyvo, to neznám, tyvo.
1: No, tak to musíš přijet, abys to viděl.
0: Slavíček, no tak každopádně bez Slavíček, hele, my se na to těšíme, tahle ta akce je nádherně, jako vlastně už přednešená tebou, jenom zopakuj ještě to místo konání, protože to je velmi zajímavá akce.

0: pojďme si to připomenout ještě, Ondro.
1: Je to v Telči a je to tady Vysočina a je to v Panském dvoře.
0: Výborně.
1: Je to nádherný areál, kde bude stát pěkný pódium, bude tam spoustu stánků s limonádama, s pivem, s burgrama, s různýma pochutinama. Začíná to opravdu už ve 12 hodin a je to prakticky jedna z nejhezčích akcí v Telči.
0: Hele, když jsi takhle hodný a šikovný, tak já ti zase za odměnu zahraju All People, jo, každopádně Lady Kate si dáme, je to stále, já tomu říkám ještě novinka, je to nádherná muzika, je to nový kabát, který jste předělali, tak ti to za odměnu takhle krásně pustím do éteru v Czech Republic, jo? Chceš to tak, jo?
1: Tak to jsi strašně moc hodnej, no a já věřím tomu, že příští týden se uslyšíme znovu, protože Lady Kate hraje na dalších dvou velkých akcích.
0: Výborně.
1: A tam k tomu si řekneme víc.
0: My to bereme jako pozvánky zároveň pro veřejnost, protože tam nejmenujeme jenom jednu kapelu jako vaši, samozřejmě tam jsou i jiné party, jiné kapely, ano. A proto se o to budeme, nebo o tom budeme zmiňovat. Ondra Němec, Ondro, díky moc a krásný víkend, měj se hezky.
1: Taky hezký víkend všem a zdravím posluchače rádia.

0: Radio Hey.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru.

0: již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlepníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
0: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Dámy a pánové, krátká pauza za námi, 6:09. Regionální parta Grané. Jedeme dál, frčíme. Dnes jenom připomínáme 10.7. Libuše a Amálie slaví.
1: Čau, ahoj vám všem na HFM.

Dámy a pánové, 11. minuta po celé podeváce, skvělý Ozzy Osbourne, vzpomínka na něho. Já tady mám další dvojici, Dodo, Rob Halford.

4,5 minuty na zdraví od půl desáté a my jsme se tady dostali k půle už za malý okamžik. Michal Kiska, Amanda Samarvila, skvělá další muzika. Ale pro vás jenom rychlou informaci, která se týká mobilních telefonů. Pojďme na ní. S letními prázdninami se v tuzemských obchodech rozjeli ve velkém slavě chytrých telefonů. Překvapivě nejde ani o žádné výběhové modely. Tisíce korun je možné ušetřit dokonce i u letošních novinek, ale pozor, jestli jste nadšenci Apple, tak tam se to nijak moc ve velkým nekoná.

pánové, dámy a pánové, krátce po půl desáté, 7 České Budějovice. Se díváme už do playlistu na další skvělou muziku, čeká vás třeba na Mátkou Stratovarius, Powerwolf a další.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Willem Chock Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Showtime, rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Je to tady a je to tady z vás. A bude nás to bavit všechny z nás. Každopádně Bonfire Německo, finálová část, finálová hodina, čtvrtá minuta, po desáté.

Další oblíbená sestava z Dánska, Pretty Mains. 1981. Zakládající členové Ronnie Atkins, Ken Hammer. Já si myslím, že úplně stejně tak skoro nemusíme představovat ani tuhletu formaci a sestavu Linkin Park.

Přišla nám fotografie z Lipna, jak tančíte, drzáte na rádio, hej. Marina Lipno přímo. Loděnice, no tak zdravíme, přejeme hezké počasí a jdeme.

My si ale skončíme a odskočíme do roku 2008 do Švédska. Amaranč. Zároveň přichází také jedna informace z Prahy. Týdenní výluka metra na lince C provází komplikace v centru Prahy, kde náhradní autobusy XC nabírají až 20-minutová zpoždění. Počítejte tam s tím. Praha aktuálně.

Další bezvadná sestava melodická, melodický zpěv. Mark Hudson, Herman Lee kytara, Sam Totman kytara a další. Dragon Force.

My si těsně před dnešním závěrem dáme ještě jednou Deutschland, Německo, Kissing Dynamit 2007, Hans Braun, zpěv, který uslyšíte za malý okamžik.

Jsou tady poslední minuty, já bych řekl poslední vteřiny dnešního pátečního ranního proudu prázdninového volume. Teď už můžete odházet všechny svršky, co máte na sobě, plavky a jdeme do vody!

Byli jste skvělý celý pracovní týden, nebo chcete-li celý prázdninový letní týden. My vám děkujeme, přejeme vám krásný víkend a zase v pondělí. Ahoj!

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

rádio je slyšet. A rádio Hej každý týden poslouchá až 200 000 posluchačů. Chcete, aby slyšeli právě vás? Vytvoříme vám rádiovou kampaň ušitou na míru.

0: chcete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Zlato?
3: Ano?
2: Máme plán na večer?
3: Máme. Budeme se dívat. A pak uvidíme.
4: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete

0: Rádio Hey. Kvalitní rok.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čok Bajko.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
5: Bylo 12 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším

0: barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic, nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Together Whatever, Automaten, album z roku 2022. To byl otvírá, který jste právě vstřebali do sebe. Zdar a sílu v pátek 10. července. Svátek má sestra Kazi a tety, tedy Libuše, myslím, že i Amálie. A rozjíždí se další díl Los Bastard do svobodného pána Jiřího z Bastovic přímo ze sídla Belína na Kokočtejnu. Buďte pozdraveni s vírou, že i toto jednou skončí, ale na to si ještě počkáte. Ještě jsem totiž neřekl poslední slovo, ale naopak slovní, první slovní striptýz budíš důkazem toho, že výběr hudby a plkání dobře jest vybráno. Dobré odpoledne všem přátelé.

Nahrávka skupiny Citron na křídlech andělů a na tento den 10. července připadá Světový den populace, který vyhlašuje Organizace spojených národů, ale neoficiálně se slaví také Národní den piña kolády. To už zní lépe, leč já u sklenky vody a svého oblíbeného ristreta se pokusím ty zbývající následující 3 hodinky strávit ve vaší společnosti, a to na hej. Ne doslova, ale jenom do písmene.

Tak a pěkně zavíráme dveře, abychom se podívali do kalendária. 84 let by dnes oslavil Bůh bohů, rukový skřet a ikona ikon Ronnie James Dio. Naopak své 75 by dnes oslavil, kdyby býval byl, bubeník tublatanky Juraj Ďuro Černý. Rok 1965, I Can't Get No Satisfaction od Rolling Stones jde do čela americké hitparády. O tom, že i na koncertě skvělé kapely si nemůže být nikdo jistý a vždy se najde nějaký idiot, svědčí rok 1976 během koncertu Yes v New Jersey, nebo v Jersey City, ale oblasti New Jersey, je ubodáno k smrti teprve 16-leté děvče. I když jste rock'n'rollová legenda a ikona, neznamená to, že vám podvody projdou jako v České rádoby Demokratické republice. Důkazem budíž rok 1979. Chuck Berry jde podruhé za mříže za daňové úniky roku 1973. Nezaplacených 200 tisíc dolarů mu vynese ale jenom pouhých 4 měsíce. No a protože ten skřet, o kterém jsem hovořil, ten idol idolu, ten rokový pěvec, který vymyslel ten symbolický parohatý pozdrav, jo, kterýž to vlastně de facto na něho babička dělala večer jako bububu, aby spal, tak se mu to tak nějak utkvělo v paměti. Tak Hungry for Heaven je vlastně písnička, kterou si vysnil, když umřel vlastně na rakovinu žaludku. Dio.

Teďka Alžbětka bude slavit 19. listopadu svůj svátek, ale samozřejmě Alžběta a tělo a mysl na Hej Rádiu. Tak co jste říkali včera na ten tenis, co? Nosková muchová pecka, svět on měl v úžasu. Jen můj 87-letý fotr se se mnou bude hádat, že to není poprvé. Já říkám, tati, pro boha pěkně, teď to byl v 76. Kodeš tedy vyhrál. A říká, Lendl taky vyhrál. Lendl nevyhrál nikdy v životě Wimbledon. Stejně jako Borg zas pro změnu nevyhrál, myslím, že Flushing Meadow. To už tak bývá. Říkám, naše holky to vyhráli před 2-3 lety, jako Vondrušová, nebo Vondruchová, jméno mi vypadlo, ale Krejčíková určitě. No a teď je to prostě poprvé české finále. No.

jsou to takové tajemné černé koně, jo, které prostě nevím, ale nevím ani komu, jako já si myslím teda, já budu asi fandit Belgičanům, nejsem si tak moc jistý, nevím, proč jsou mi sympatičtější za tu éru, kterou oni taky měli takové mrtvé období a teď dali a Lukaku je samozřejmě takový tež, takové kopítko, ale nevím, já mám blízko i ke Španělům, i k Belgičanům, těžko říci komu fandit, budu držet hlavně fotbalu pracky a věřím tomu, že i vy se k tomu přidáte. A teď už pojďme na písničku od kapely Geronimo a další Hej a hej a hej a hej, poslouchej Radio Hej.

studiové album americké formace Matty Crew, Girls, Girls, Girls. Mimochodem, víte vy, proč tenhle ten název? Protože si Vince Neil, zpěvák této formace, založil striptizový bar. Oni byli takové, tak trošku s tím libidem na štíru, oni byli uchyláci. Založil si striptizový bar, který nazval přesně tak. No a nejlepší reklama je jaká, když jste světoznámou kapelou, naspíváte písničku Girls, Girls, Girls, což je zároveň i reklama pro jeho striptizový bar, no a je vyprodáno a basta. Prostě takhle se dělá biznis. Ne jako jeden Chobotovčan, když tady čtu, že vlastně v podstatě se chtěl naučit polsky a přišel o 5,5 nebo ještě víc jak 5,5 milionů korun, protože ho okradli. Synku, jo, že ti mluvě, jestli chceš gádač po polsky, to nemá zprávy, to musíš poslouchat rádio, hej, a měj již zero. Teď máš zero na účtu, ty vole. No nic, pojďme, jedem, Lady Punk.

jedla, vytrhli mi zub, tak to začíná. Teď si představte, jak by vypadal cover, kdyby někdo napsal vytrhli mi chlup. O čem by asi ta písnička dále pokračovala? To mě nenapadlo, ale tak jako můžu to napsat, jako co by ne. Přátelé, víte, co mě nejvíce zajímá? Je 13 hodin 49 minut. Já jsem tady nedávno říkal o tom, že rock and roll jakoby se pomalu a jistě vracel. Mohu s tím polemizovat, nemusím s kýmkoliv, ale věřte tomu, že ano, přesvědčíte se o tom o jedné světoznámé kapele úspěšné, která právě k rock'n'rollu se uchýlila, a to všechno v příští hodince. A teď už budeme pomalinku v této hodince končit a napsal mi Martin, že bych chtěl zahrát písničku, vybral konkrétně Trautenberga a skladbu Netáhlo pro všechny, kteří v pátek nemusí makat. Tím si nakakal úplně všechny, a nemůžu říct nasral, protože to se neříká, takže nakakal si všechny teď momentálně, co se musí ještě lopotit. Ovšem, já nevím, jaké máte počasí. U nás je tak nějak jakože polojasno, pod mrakem lehce trošku fouká, no nic teplého, nic, žádné vedra nejsou, jak oni o tom pořád mluví v televizi, no ale my si zvykneme samozřejmě. A makat v pátek, tak za 50%, ne?

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Kroniky blčí o zániku říše, snad vám teď povíme o něco.
2: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Pravička American Man v podání Today Daisies a rok 2017, album Live and Louder. Kdyby vás to náhodou zajímalo, při startu druhé hodinky dnešního Losba Starozu, kterého vás vítá Bastič. A mimochodem, z ničeho se nedá dělat věda ani z vědy. Dneska máme 10. července, pátek, ještě že není 13. To bude za 3 dny a to zase nebude pátek, ale bude pondělí. To, aby se včera v tom vyznal. No a když už máme tu 13, tak si ji dáme hned ze startu. Wednesday 13.

0: frontmanka kapely Plasmatics a pak na solové dráze. Ženská si to hodila, poněvadž neuměla stárnout, nebavilo jí to, takže prostě si vzala život. Myslím, že měla tehdy jen 49 let. No, co se dá dělat?
1: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
0: A je to tady, o čem jsem hovořil na sklonku minulé hodiny. Kapela Green Day představila single I'm Never Gonna Rip z chystaného filmu Nimrods. Novinka se vrací ke kořenům rock'n'rollu a čerpá inspiraci od legend jako Elvis Presley, Chuck Berry nebo Bill Haley. Green Day se navíc ve filmu objeví v hereckých rolích a příběh nabídne pohledy na začátky kapely i její cestu za úspěchem, takže další životopisný film máme na svědomí. Ale jak říkám, i Green Day se vracejí tam, kde máme kořeny, tedy rock'n'rollu. Však posuďte sami, je to na vás.

0: si, co chci. Hraju si, co chci. A basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta neohrožuje.

Whitesnake, Shut Up and Kiss Me. To by měl každý říkat. Drž hubu a líbej mě. Přátelé Zeleného údolí, přítelkyně z domu smutku, určitě máte Facebook, onu slavnou knihu Pisku, Rypáku a podobně, kde si někteří vytváří vlastní rodiny a svůj svět. A dle mne je tam semeniště idiotismu, naivismu a nevím čeho. Nejhorší jsou ty fejkové zprávy, které vás naladí a pak vás donutí kliknout v příspěvku na odkaz. Naprostý nesmysl a kolikrát se dozvíte víc o reklamní kampani než o dané věci. Říkáte si, jak to víš, Bastič, co? Že jsem stejný pabl? Jo, jsem. Zaujal mě jeden druh kávy a tak jsem kliknul. No a najednou dotazník, který se mě ptal na takové věci, že jsem to zrušil a napsal jim, jestli mě chtějí lustrovat nebo prodat zboží. Odpovědí bylo, že to nemusím dělat a mohu nakoupit. Ovšem, kde, to už tam nebylo. A bylo po všem. Já to mažu, všechno mažu a uvažuji, že smažu i Facebook. Nepřišel na to, na co jej vlastně mám. Třeba ani jeden můj syn není aktivní na síti a jak si žijí? Řekl bych, že v klidu a svobodně. Nejsou totiž otroky dnešní doby. Tady jsou Rybičky.

0: se dalo říct i páteční záležitost, že jo?
1: Jo, na zdraví!
0: Jen pijte, pijte, přátelé, to zdravé. Ale já jsem dneska ráno vstal a tak jsem si broukal písničku a říkám, ty vole, kde se mi to vzalo v hlavě, ta skladba? Já se totiž vždycky probouzím s nějakou písničkou. Někdy to je nějaká schiza od nějakého úplně jako ulítlá záležitost, ale někdy je to opravdu věc, která, nevím, já pamatujete si, vy starší, jo, vy mladší teďko můžete dělat, co chcete, třeba svařujte, dělejte si cokoliv, nerušte. Já teď hovořím těm starším, kteří v 80. letech v té první půlce pamatovali ty slaďáky, oplodňováky od kapely Scorpions, třeba Still Loving You, nebo Holiday, rozumíte, srdíčko na srdíčko, peněženka na peněženku, láskou k sobě vzpláli, jo, tak jazyky do krku strkali a podobně. No ale jedna písnička jakoby tak nějak byla v pozapomnění a mně se dostala pod kůži, já jsem to nechápal. Nevím, kde jsem na to přišel, přísahám. Always Somewhere. To je ona z roku 1979 z alba Love Drive.

Per informace 6am. Alba Modern Vintage, ale mi se na té skladbě líbilo úplně všechno. Kytarové solo DJ Ashby, zpěv Jamesa Michaela, ale hlavně bící Jeffa Faba, který s nimi potom odjel celé turné. Oni nemají stáleho bubeníka, vždycky si někoho najmou a jedou ta trojka úplně sama, Six, Nicky Six, že? DJ Ashba a James Michael. Tak to bylo na osvětlení, jak se říká. Přátelé, už jsem to tady říkal, ale opakování toliko matkou moudrosti je a já moudrý jsem. Manowar v lednu 27 u nás odehrají hned 4 koncerty. Tato americká heavy metalová legenda se vrátí do České republiky ve velkém stylu v rámci turné Kings of Metal Fighting the World Tour 27. Odehraje hned 4 halové koncerty a na každém z nich zazní celé jedno ze dvou zásadních alb kapely. Kings of Metal nebo Fighting the World. A to v Ostravě, kde budu trhat lístky já, v Brně, kde bude trhat lístky nevím kdo, v Pardubici bude trhat lístky, hádejte, no samozřejmě Milan Krčil, a v Praze Mirek Pícha bude trhat lístky, takže pokud se chcete vydat na tento koncert, můžete vzhůru do bezvědomí, přátelé. El Gringo je tady a Manowar.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Nechal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustruh.

Tak jsme rozjeli závěrečnou část, závěrečnou fázi dnešního Los Bastardos. Já tady řešil produčně jednu akci, totiž organizátorům vysvětlíte, že jim dodáte program, jak to má fungovat, oni si to pak vymyslí po svém, řeknou to zvukařovi, který tam je náhradníkem, ten potom neví, co má dělat. Ježkovi zraky, prosím vás pěkně, pokud organizujete nějakou akci, tak mějte všech 5P pohromadě a hlavně nemyslete si, že jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a že na tom strašně moc vyděláte. No nic, pojďme tedy k dnešnímu vysílání. Já jsem totiž objevil naši novinku, ale zase mi utekl jingle, protože se to tady zase zamíchalo všechno. Není dneska všechno v pořádku, není ani náhodou, ani omylem. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem šel třeba dneska, pračka mi odešla, mobil mi spadl do vany, jeden počítač se nemohl nastartovat. No zkrátka, dobře, byla dneska opravdu den výjimečný. Ovšem, tahle skladbička od kapely Akce, která slaví své 50. a pozvali si k jedné ikonické skladbice Roba Halforda, Matiase Jobse, nebo Rexe Browna, Jasona Boulda, no zkrátka, dobře, přátelé, premiérově Forced War, ovšem z hlasy, jaký byste ještě nikdy neslyšeli ani na rádiu, hej, ani u vašeho táboráku, ani u vaší kočárkovně, vůbec nikde, bando.

Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

No, velmi oblíbená písnička, zvláště u Eddieho Van Halena. Pojďme, přátelé, víte o tom, že existuje metalový archiv? Tak si řeknete, to si Bastič objevil Ameriku asi, ne? Ne, a ano, záleží na tom, jak to vezmete. Je to 24 let od prvního zápisu do Metal Archives a první byli, hádejte kdo. Jedna z těch zajímavostí, které ocení hlavně metaloví hledači, sběratelé, žánroví puntíčkáři a všichni, kdo někdy skončili právě v tomto metalovém archivu, vetřináno s tím, že si jen rychle ověří jednu kapelu, jo? Klik, klik, klik a nic. Tento týden, bylo to myslím 7.7., byla databáze v roce 2002 založena do databáze Encyklopedie metalu, založen metalový archiv a byla přidána první kapela. No a nebyl to Slayer. A nebyla to Metallica. A nebyl to ani Black Sabbath. A neuvěříte, byli to finští Amorphis. Dnes už je metalový archiv pro metalovou komunitu skoro posvátný grál. Posvátný archiv. Najdete tam kapely, sestavy, alba, dema, vydání, obaly, texty, recenze, žánrové zařazení i informace, kvůli kterým se pak fanoušci dokážou hádat dalších 20 minut v komentářích a nedej bože ještě upěvá. Takže Amorphis byla první metalová kapela zapsána v metalovém archivu před 24 lety. Nechce se mi to věřit, ale je to tak.

0: Děti moje milované, máme posledních pár minutek před sebou, v dnešního rozmastardost máme 15 hodin 26 minut. Jestli máte chuť se pochlubit, že zítra někam jdete, nebo dneska někam jdete a budete něco dělat a máte nějakou akci nebo něco podobného, klidně mi to napíšte okamžitě a střel hbitě, poněvadž... Ani já nebudu zevlovat, nebojte se, není tajemstvím, že dělám různé akce, samozřejmě mám spoustu kamarádů a jedna z mých ikonických kapel z mého mládí, památný rok 1981 a jejich album Box, ano, už je řeč o Abraxasu. No tak zítra budeme s Abraxasem na jednom pódiu, dokonce si lajzneme i společně dvě písničky, tu jednu Nekonečný Boogie, za malou chvilinku uslyšíte i na rádiu. No ale překvapilo mě to, jak Slávek Janda, velký můj kamarád, včera tak jako si dělám nějaké věcičky, a najednou cink, přišla zprávička a on, Slávek, to namluvil. Já jsem mu byl tak vděčný, že to udělal, protože hasiči, těch já si hrozně moc vážím, takže budu zítra v Sobešovicích na jejich tamním výročí velkém, kde budou oslavovat, a protože hasiči, to je u mě number one. Od rampouku, povozy, úplně všechno. Tak co ten Slávek vlastně vyplodil?
1: Čau, přátelé. Čeká nás tato akce v sobotu 11.7. Červencové oslavy 100 let SDH Sobešovice, hřiště u spolkové budovy, moderuje Jirka Basta, můj dlouholetý kamarád. No a na co se můžete těšit, kromě samozřejmě Abraxas, bude fire show, DJ Lucky B, spanělá jízda, průvod, zahájení programu na hřišti, bohaté občerstvení, takže pivo bude, skákací hrady i soutěže, malování na obličeje a dočasné tetování. No a největší bomba je na tom, že to je zdarma, takže přijďte.
0: Mně připadalo, že on si vzal prostě plakát, nudil se, namluvil to a poslal mi to. Ale díky, Slávo, díky a zítra se těším, podvečer si dáme

Tak jsem si hrábnul na druhé studiové album britské rockové formace Darkness, které bylo vydáno v roce 2005 a dosáhlo 11. místa v britské hitparádě. No ale to není tak podstatné, vlastně basák tam natočil jenom půl desky a pak se zdejchnul a musel to dotáčet někdo další. Ale v listopadu loňského roku kapela vydala deluxe a edici alba k 20. výročí, které obsahovala remaster alba, tři bonusové disky s B-stranami, demáči a živými nahrávkami. Skladbička se jmenovala One Way Ticket, to asi znáte a víte, o čem je řeč. A kdyby náhodou ne, tak jste se to teď dozvěděli. Ovšem, půjdeme za jiným pánem, který na pódiu působí jako stělesnění vzteku, síly a syrové energie. Ano, přátelé, teď bude řeč o někom úplně jiném, a to Phil Anselmo. Hlas Pantery, Down, Super Enjoyed a dalších tvrdých projektů. A nebyl nikdy zrovna člověk, který by působil jemně nebo uhlazeně, a tudíž i muzika v zápětí bude trošičku tvrdší. Ale o to zajímavější je, jak otevřeně mluví o svém odporu k válce a zbraním. Když vzpomínal na dětství, vrátil se až do doby vietnamské války. Jako malý vyrůstal v New Orleans a doma vnímal, co válka dokáže udělat s člověkem. My to prožíváme sice někteří možná ledabyle vzdáleně, ale je to blíž, než bychom si mysleli. Přítel jeho tety se vrátil třeba z Vietnamu a podle Anselma se v noci budil s křikem. Jeho matka mu proto už velmi brzy vysvětlovala hrůzy války. A právě tam podle něj, podle Anselma, začal jeho celoživotní odpor. Říkal, že jako dítě neměl nebo nesměl mít hračky ve tvaru zbraní ani žádné válečné hry. A zůstalo to v něm dodnes. Sám sebe označil za člověka proti válce a otevřeně řekl, že nemá rád zbraně. Zároveň dodal, že žije v Americe, takže není naivní. Ví, že zbraně tam jsou všude, ale právě proto se ptá, jak s tím naložit rozumněji. Na tuto otázku nemá odpověď snad ani strýček McDonald, jako, když na to přijde. Tak když jsem hovořil o Panteře a Philu Anselmovi, tak to Pantera musí zahrát, ne? Co vy na to?

0: 15 hodin 48 minutek a to znamená, nastává loučení, teď víš a v hlavě to máš, no jo.
1: Ale co už je pátek, takže vyrážíme do světa, dělejte si, co chcete, já si vezmu antibiotika a budu se těšit na fotbal. Zítra to bude horší, já budu na podiu a zrovna v 17 hodin budou naše holky, moravské holky, kdyby vás to zajímalo, ano, prosím vás pěkně, budou bojovat o ten wimbledonský titul, do toho zítra bude hrát Kopito Haaland s Norama proti Anglánům a excelentnímu Harry Kaneovi. No prostě, dámy a pánové, pokud se všechno dá přežít a budou skutečně ta vedra, o kterých hovořili, pijte vodu, ale pijte rum, mě už hraví jak koňovi. V pondělí bychom se mohli slyšet, co vy na to, přátelé? No a teď si vezmu dvojče na rameno a kazeťák a vyrazím. Mrkváče, rozumíte, kazeťák trvalá a

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

Na rádiu Hej, teď Nordic Union a pěkné páteční odpoledne už vám přeju já, tedy Standa Čeněk, a před námi samozřejmě víkend, taky Rod Stewart, za chvilku i novinka od skupiny TNS nebo Devátá planeta.

0: pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jedno.
3: Rock on air every.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Tady je stále páteční odpolední Rádio Hej, hezký pátek, hezký slunečný den vám samozřejmě přeju i dál. Včera obletěla svět smutná zpráva z hudebního světa. Ve věku 75 let odešla jedna z nejvýraznějších rockových a poprockových zpěvaček všech dob, mluvím o Bonnie Tyler. Informací na tohle téma už proběhlo tiskem a éterem opravdu hodně a svůj smutek samozřejmě projevili a dali najevo mnozí, včetně jejich kolegů z hudební branže. Mezi nimi našel jsem příspěvek včera na Facebooku taky kytarový mák Axel Rudy Pell, který sdílel příspěvek o tom, že opravdu s hlubokým smutkem vstřebává tuhle zprávu o odchodu Bonnie Tyler a připomněl, že začátkem roku 2017 spolu nahráli baladu, kterou, jak tady píše Axel Rudy Pell, Bonnie Tyler zpívala s takovou vášní: Bonnie, budeš nám moc chybět. Končí tenhle příspěvek kytarista Axel Rudy Pell. No, napadlo mě, že bychom si tenhle skvělý duet a tenhle skvělý song mohli právě teď připomenout.

0: Ladíte rádio, hej, krátce před 17. hodinou nejvyšší čas mrknout na oblohu. To můžete konec konců udělat sami, když se podíváte třeba z okna, anebo si poslechněte, jaké počasí nás čeká. Mám pro vás aktuální informace. Čeká nás totiž klidná letní noc, obloha bude většinou jasná až polojasná a srážky ty se dneska neočekávají. Vítr zůstane jen slabý a teploty kránu klesnou přibližně na 15 až 10 stupňů Celsia. Tedy ideální podmínky a ideální pohodový večer, pokud ho budete trávit venku. Sobota ta nabídne pravé letní počasí, převládat bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě republiky může být přechodně více oblačnosti a výjimečně se objeví krátká přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě zůstanou kolem 24 stupňů. Foukat bude jen slabý až mírný vítr, takže nás čeká příjemný den, vhodný na výlety, koupání a další letní aktivity. Pokud vyrážíte na delší pobyt venku, tak nezapomeňte na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a opalovací krém. No a večer pak už bude příjemně, takže se bude dobře sedět třeba na zahrádce nebo u vody. A teď už zpátky k našemu vysílání. Ještě předtím se ale pojďme podívat, jak to aktuálně vypadá na našich silnicích. Dopravní expres.
1: Kolonou a velkým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi stým 29. a stým 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Poslední volný sjezd je exitem Měřín na kilometru 134. 20 minut naberete také na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 14. a 23. kilometrem. Nehoda motorky se stala na 287. kilometru dálnice D35 směrem na Lipník nad Bečvou v pravém jízdním pruhu. Provoz brzdí na 20 minut od kilometru 285. Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi stým 80. a 209. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Xeridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Melon

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Posloucháte Radio Hey v pátek odpoledne i po 17. hodině. S vámi Standa Čeněk, za chvilku taky Joe Bonamassa, Red Hot Chili Peppers nebo Stratovarius a tahle celá skvělá parta vám přeje dál hezké odpoledne.

Hej rádio. Hej rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

Radio Hej hladíte teď, tedy v pátek, dnes máme 10. července a právě dnešek patří jedné z největších rockových legend všech dob. Co si budeme povídat, mezi takové legendy Stoney rozhodně patří a právě The Rolling Stones dneska vydali své nové studiové album Foreign Tongues, které navazuje na velmi úspěšnou desku King Diamonds z roku 2023 a je to už, panečku, 25. studiové album téhle kapely a znovu potvrzuje, že tahle parta rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují například Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a fanoušky určitě potěší i skutečnost, že album obsahuje taky jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Já myslím, že víc mluvit o téhle desce asi není potřeba. Její vydání předznamenaly už celkem 3 skladby, tak si pojďme jednu z nich teď pustit.

Tohle byli italští Måneskin, kteří právě dohráli na rádiu Hey. Krátce předtím jsme mluvili také o novém albu skupiny Rolling Stones. Albu, které se objevilo a vyšlo právě dnes. Co se týká dnešního vysílání, tak hudebním novinkám rozhodně ještě neodzvonilo, protože těch nových desek, nových alb, která rozhodně stojí za zmínku, těch je mnohem víc. Novinku představili třeba němečtí Masterplan, nebo si můžeme říct i o tom, že nové album vydali legendární Deep Purple. Tak i k téhle muzice se dneska odpoledne ještě dostaneme. Teď ovšem Dynasty, za chvilku taky Dirk Schneider a Old Gang, anebo Sonata Arctica. Hezké odpoledne.

kolonou a velkým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi s tím 29. a s tím 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Poslední volný sjezd je exitem Měřín na kilometru 134. 15 minut naberete na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 16. a 24. kilometrem. Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi s tím 90. a s tím 96. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. A Pražský okruh brzdí směrem na D1 na 20 minut mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové

0: profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištka 407, areál JIP Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.
4: Radio Hey. No a taky po 18. hodině tady Radio Hey, páteční odpolední hudební program s vámi Standa Čeněk a před námi Billy Idol, Crazy Licks nebo Hammerfall. Hezké odpoledne.
5: Radio Hey. Radio Hey. Hey. Zůstaň s námi na Hey. Na Hey.

Ladíte páteční odpolední Rádio Hej, to je samozřejmě moc dobře a doufám, že si užíváte jak ten dnešní parádní den před víkendem, tak samozřejmě i muziku, kterou pro vás mám, a budeme v tom rozdávání muziky samozřejmě pokračovat. Slíbil jsem mimo jiné taky další z novinek a nové album představili taky němečtí power metalový Masterplan. Ti jsou zpátky, jak už jsem říkal, nepřišli s prázdnýma rukama, ale rovnou s novým studiovým albem, které se jmenuje Metamorphosis, a tahle kapela tím pádem znovu potvrzuje, že melodický metal rozhodně nepatří do minulosti, ba právě naopak. Novinka přináší výrazné kytarové riffy, taky velké refrény a precizní muzikantské výkony, které konec konců fanoušci téhle kapely očekávají. No a přestože název alba naznačuje proměnu, tak kapela zůstává věrná svému typickému zvuku. Staví na silných melodiích, zborových refrénech a poctivém evropském metalovém řemesle, jen s modernější produkcí, která dodává téhle nahrávce ještě větší sílu. Takhle já mám tu muziku prostě rád. A nejen já, protože i první reakce fanoušků i kritiků jsou velmi pozitivní a mnozí se shodují, že Masterplan mají stále co nabídnout. Takže pokud máte rádi melodický metal s technicky propracovanými kytarami a chytlavými refrény, tak tohle album vám rozhodně udělá radost. Já vám pustím ukázku, co říkáte.

Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

0: Páteční odpoledne ve společnosti Rádia Hej, s vámi Ideál Standa Čeněk a dnes pátek s datem 10. července. Co jsme si ještě neřekli a nepřipomněli je, že svátek dnes slaví Libuše a Amálie, tak oběma oslavenkyním, tedy nositelkám tohoto jména, pochopitelně přeju jen a jen to nejlepší, popřípadě nějakou hezkou oslavu. No a co se muziky týká, tak nabízím Manic Street Preachers už za chvilku nebo Guns N' Roses.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čok

Naše společné hudební odpoledne tady na Rádiu Hej je úspěšně za námi opět. Mám pocit, že to uteklo jako voda, ale rozhodně navrhuju, abyste nikam nepřilaďovali a zůstali dál na Rádiu Hej, protože po 19. hodině se celkem snadno můžete stát hudebními šéfy našeho programu a prostě trošku řídit to, co na rádiu uslyšíte. Zkrátka chci říct, že si můžete nechat zahrát váš oblíbený song na přání, to je asi důležitá a zásadní informace. A můj druhý návrh je v podstatě taky hodně jednoduchý a praktický. Užívejte si dnešní den, dnešní večer, konec konců užívejte si celý krásný letní víkend. No a v pondělí se těším zase na slyšenou.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.radiohej.cz.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Bodvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Villain Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
3: Bylo 19 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu Hey.
9: Aha.

Milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej, máme 19 hodin na 6 minut k tomu, já jsem se přihlásil trošičku později, to znamená já, Mirek z pražského studia, a máme tak trošku problém, protože nám opět horkem vypadnul vysílač ve středních Čechách, takže všude, kde nás slyšíte, tam vás zdravím, neslyšíte nás tady ve středních Čechách a na Jablonecku, na Táborsku a na Pardubicku, takže ani vlastně to, co říkám, tam neslyšíte a slyšíte to vy všichni ostatní. No, proč jsem přišel pozdě? Měli jsme problém s kocourkem, zrovna jsem přišel z věrolékaře, takže opravdu velmi náročný pátek, zrovna dnes, doufáme, teda věříme, že náš kocourek bude v pořádku, i když už jsme s ním byli asi 3x nebo 4x, dneska to bylo po 4. u zvěrolékaře, ale začal trošku jíst, tak uvidíme, držíme mu palce. A já jsem si říkal, že přesto všechno, že tady přišlo první přání, že tady aspoň tu hodinku s vámi budu a ty přáníčka vám nějaký zahraji. První pochopitelně posluchačka Vladinka, ta si přeje zdravíme celé rádio, dneska to bude trošku smutnější vzkazík. Myslíme na tebe, babičko, a tchýně moje, chybíš nám tady, dneska by si slavila kulatiny, tak aspoň takhle do nebíčka přejeme hodně štěstí, myslíme na tebe všichni, tvoje snacha, tvůj syn a tvoje vnučky. Alžběta, dopisy do nebe. Takže začínáme tímto vzkazem. Vy posloucháte Rádio Hej a můžete psát, můžete volat. Do 20. hodiny tady budu s vámi.

Milí přátelé, vážení posluchači, tohle byl první song dnešního večera z pražského studia. Bylo to přání pro Andílka, naší posluchačku, teda od jiní posluchačka posílala. Teď mi to tady toho hraje nějak příliš. A já říkám, že mám pro vás připravený další 2-3 songy. Dáme si tady na rozjezd Golden Earring, pak Iron Maiden a možná tam dáme ještě Van Halen. A já si mezi tím půjdu udělat nějaký drink. Vy si udělejte určitě to samé, natočte si pivo, mějte pohodu a pokud budete mít zájem o nějaké songy na přání, tak mi to honem rychle napište sem do pražského studia, určitě spojení znáte, můžete volat 777 007 893, po případě pište z aplikace z našeho webu, všechno určitě už znáte. No a festivalová sezóna je v plném proudu, naši moderátoři se rozlítali, takže i letní režim na rádiu Hej je znát, že zkrátka a dobře fluktuace našich moderátorů je docela velká, nicméně děkuji tímto Standovi, který dnešní odpoledne až podvečer vyplnil příjemným moderováním, takže jdeme do toho. Golden Earring, Iron Maiden a Van Halen na rádiu Hej právě teď.

tak, milí přátelé, vážení posluchači, je to tak, že já tady pomalu nestíhám. Čtu si tady vaše přání a mám tady rovnou jich několik. A jelikož jsem teďko do toho skočil rovnýma nohama, tak tady začneme. Posluchač Pavel z Pelhřimova si přeje kapelu Ortel tak jako já. Vzkaz: čau Míro, rád bych tě poprosil o tuto písničku, máme tuhle kapelu s mojí ženou Lenkou moc rádi. Děkuji předem o zahrání, jste fajn rádio. Díky, ševelí mertíky, my nejsme fajn, my jsme hej, tak to jenom tak, jako aby trošku legrace bylo. No, potom ale tady máme další přání a to je posluchač Pepa a ten si přeje Ortel a Gábinu a zdravím do studia, prosím o zahrání Bouďovi a jeho kámošům do Ostrova, moc děkuji, ať to klukům utíká a přeji pohodový večer. Tak my dáme jenom jednoho toho Ortela, to už jsem tam vybral. No a do třetice, aby jsme to takhle nějak zvládli, vždycky tři v jednom, jak já říkám, abych to měl, abych tady měl taky čas trochu na sebe a na ty moje drinky. Posluchačka Hany si přeje ahoj, super rádio. Zahrajte mi prosím pro mě a mého přítele Hondurase, kamarádku Mirku, kapelu Kabát, písničku Učitel, ahoj, Hany z Rumburka. Já když tady čtu, že hrajeme pro Hondurase, tak já, my tady máme ten song, určitě ho znáte, Honduras, tak možná ho někdy pustím a pustíme ho ještě pro Hondurase a bude to takzvaně double přání. No a do třetice to bude kapela Ministry, protože posluchač Benďák si přeje nějaké Ministry, výběr nechám na tobě, jste skvělí, hlavně neusnout na vavřínech a směle do toho. No zrovna dneska se nám nedaří, protože nám horkem vypadnul hlavní vysílač, no doufám, že nás sledíte všude jinde po celé republice, máme 30 vysílačů, ale nějak to nestíháme, protože to se zkrátka úplně v tom složení, jaké máme my, k tomu máme další rádio, Rádio Kolora, Rádio Sázava, tak je to náročné. Sice jsme velká skupina, ale je nás na to málo, takže co můžeme, to děláme a hlavně se snažíme dobře hrát a vám dobře vyjít vstříc, takže začneme tím Ortelem na rádiu. Hej, právě teď a právě teď je 19.29, no vidíte to. Tak a teďko pomalu, ale jistě už se nám to rozjíždí. A je to tam.

Tohle to byli ministry a já vám tady hraju na přání z pražského studia, i když, jak říkám, dneska je to trochu ošizené, protože jsme byli s naším kocourkem u zvěrolékaře, snad to vypadá už dobře, začal baštit, teďko mám poslední zprávy, a takže zahrajeme Ivce a kocourkovi, aby se nám všem dobře dařilo a hlavně, aby se uzdravil, tak zahrajeme na přání Litu Ford a Ozzyho Osborna Close My Eyes Forever. No a pak tady mám ještě připravený Valda Gang, Eldorado, a to bude pro našeho kamaráda Tuxika, který se nám stará také o to, aby nám to všude všechno pěkně hrálo, i když zrovna, když má noční nebo nějakou dlouhou směnu, tak je těžké ho dostihnout, takže buď to spí, nebo pracuje, a pak je to takové náročné. Tak teď jsem si trochu postěžoval, ale zároveň poděkoval. Máme to všechno, takže vy máte poslední asi pár minut na to, abyste si napsali o nějaké to přání. Já tady ještě jedno mám, to vám potom ještě přečtu, i když nevím, jak to vyjde, asi kluci neposlouchají, ale zkrátka dobře, teď dáme tu Litu Ford pro Ivku a kocourka Poulího a Valda Gang pro Tuxika. Jdeme do toho a vy posloucháte Radio Hey.

0: Tak, milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte rádio, hej, máme 19 hodin 48 minut a já se mezi tím, co tady takhle poslouchám, tak jsem se rozhodl, že zkusíme zavolat Petrovi Pečenému alias doktoru PP. Tak uvidíme, jestli nám to veme. Jo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tady je rádio, hej, Mirek Pícha.
1: Ahoj,
0: já jsem si říkal, že ti zavoláme, že jsme se dlouho neslyšeli a že by si takhle mohl živě říct do rádia, co pořád děláš, jak se máš, co tě čeká aktuálně, kde hraješ a co šampaňský a tak dál, no.
1: No všechno jde dobře, no teď hlavně mám, blíží se nám Benátka, jak ty asi víte, že 12 let už dělám Benátskou.
0: Jasně, jasně, no.
1: Takže vlastně už dotahujeme všechny věci, výborně se to prodává, takže máme radost, takže bude asi, myslím, že bude rekordní návštěva.
0: Doufejme, no, že bude počasí.
1: Budeme tam mít Roxette, mimo jiný, budeme tam mít Luci, my tam budeme hrát s doktorem samozřejmě, budou tam škvoři, spousta lidí tam bude, MiG 21, Činasky, Richard Miller.
0: No, ještě
1: teď je vlastně slovenský večer, takže super, no a my jedeme normálně letní turné s doktorem, takže to je taky, máme strašně moc koncertů, takže a zítra zrovna hrajeme na festivalu Barvy léta v Poděbradech, takže když kdo bude v Poděbradech, tak hrajeme zítra, no a příští týden hrajeme mimo jiné Masters of Rock, tak to se těšíme. Nás potěšilo, že nás tam pozvali, že jsme takovýhle rockeři.
0: Tak to je samá dobrá zpráva, no tak já jsem tě taky rád slyšel a já doufám, že se domluvíme, ještě mi to když tak nepokládej, že by si mohl dorazit na nějaký rozhovor tady zase,
1: no,
0: jak děláme.
1: No, strašně rád, protože já mám rád rádio, hej.
0: Tak to jsme o to více rádi,
1: že... A ty umíš hezky dělat rozhovory, no, takže tě musím pochválit.
0: Já jsem teď budu mít velmi zvláštní rozhovor s Romanem Strejčkem.
1: A Ježiš, tak ho
0: pozdravuj. No, to už máme za sebou, protože jsme se bavili o umělé inteligenci v hudbě.
1: Ježiš, já to úplně nesnáším.
0: No a tak jsme se o tom bavili a nakonec jsme si řekli, aby posluchači nebyli zklamaní, že to opravdu mluvili skuteční Mirek a skutečný Roman. Že to nebyla umělá.
1: Já jsem zaregistroval, že oni teďka oprávněně řeší, protože já jsem taky mojí autorskoprávní právník a oni řeší zajímavý problém, že vlastně oni využívají vlastně tu hudbu, která je složená lidma, tak vytvářejí, aby vlastně jako nabili, aby jí vlastně naučili tu umělou. Je to hodně, řekl bych, velmi složitý právní oříšek, no.
0: No, já
1: takže
0: jsem...
1: to určitě budete s Romanem řešit, no.
0: Tak já už to mám natočený, teď toto musím sestříhat a určitě ti dám vědět.
1: To je hodně zajímavý téma, no.
0: A když přijdeš,
1: já jsem vlastně ještě zapomněl důležitou věc, protože jsme se dali dohromady s panem Růžkem, takže jsme udělali takový mini turné s Vítkovým kvartetem, který já mám strašně rád a ty koncerty jsou hodně povedený, že ty kapely se mají rádi, jmenuje se to Cirkus Bude, takže na podzim ještě odehráme pár těchto koncertů a možná, že v tom budeme pokračovat i příští rok, tak s toho mám
0: tak
1: taky rád.
0: To bude určitě, jde vidět, já jsem tady je měl, kluky z Vítkáčů.
1: Jo, no, jsou bezvadný lidi.
0: Musím říct, že Růžek tady byl úplně u vytržení, protože se nám povedlo, že jsme udělali Radio Most z Ostravy, protože vysílala zrovna Jirka Basta z Ostravy, já jsem mu do toho vlez a tak jsme mluvili tady Studio Praha, Studio Ostrava, on říká,
1: no,
0: kluci, tohle jsem v žádném rádiu ještě nezažil.
1: No, tak to ví, on si to umí vychutnat.
0: Tak nás to taky potěšilo. Hele, tak já jsem tě moc rád slyšel a já tam pustím, mám tady připraveného Elise Coopera a já
1: no
0: se tě pak
1: ještě...
0: Jo, hey stupid, to mi tam skočilo. Nám tam skáčou jenom dobrý pecky, hele. Tak jo, tak zatím se měj a ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, jo? A já, nepokládaj mi to, jo? Ahoj.

0: To byl Alice Cooper a Hey Stupid a já jsem se rozhodl, že vám na závěr mého vysílání zprostředkuju další rozhovor a to sice do Brna. Mám tady Františka a jeho nového moderátora Rádia Hey a oni nám oba dva řeknou, co se bude dít v Komeřicích u Brna zítra, pozítří, takže ahoj kluci.
1: Čau Mirku.
0: Ahoj.
1: Tě zdravíme do studia. My jsme zrovna nad Kobeřicema. Byli jsme se trošku najíst a vracíme se do kotle. Zpívánky Kobeřice u Brna 26, to je takový rockový, metalový malý festiválek na bývalém statku. A je tady se mnou synek Fanda, 12-letý, který se zhostil role moderátora, uvádí jednotlivé nastupující kapely na pódium a představuje se jako nejmladší moderátor Rádia Hej.
0: Tak to je super. No a co nám teda...
2: Není 12. Za 3 měsíce.
0: No a co nám teda řekne František, co? Malý František druhý?
1: Teď za chvilku...
2: Teď za chvíli bude hrát to kapela Capriola.
0: Capriola?
2: A potom Donor a potom Siridas a Hakmat. A zítra, sobotu 11.7. bude hrát Bodvaru, Epidemy, Mr. Dynaboom, XR Gemma, Varšavská smlouva, Gatecrasher, Master a Starty z Malý no.
0: Tak sakra, to a teda, no.
1: Je to nabušený a proto si myslím, že by ti, kteří se ještě rozhodují, kam zítra vyrazí, tak by nás tady mohli navštívit. Je tady hezky, svítí slunce, je tam dobrý
0: pivo. Co jsem se chtěl zeptat, co se tam točí za pivo?
1: Točí se tam Černá Hora, je to velmi 11 a je to velmi dobrý.
0: Já můžu říct,
2: já jsem ho ještě neochutnal, ale určitě bude dobrý.
0: Hele, tak kluci, já vám moc krát děkuju, jo, a já jsem vám tady vybral, doufám, že správně, song Welcome to the Jungle od Guns N' Roses, co vy na to? Jo?
2: Naprosto
1: vynikající, Mirku.
0: Jo, tak jo, tak se mějte, ať si to užijou všichni v Kobeřicích u Brna a ahoj, ahoj.
1: Díky moc,
2: čau. Díky, se v džungli.
0: Ahoj.

Posloucháte rádio a tohle byly Guns N' Roses, který jsme posílali do Brna, přímo do Kobeřic, ale pochopitelně vám všem ostatním, kde nás posloucháte, bohužel střední Čechy nám se přehrál vysílač a už tam nikdo dneska nedorazil, takže zítra ráno opět on air. Zkrátka, když je horko a máme těch vysílačů už celkem 30 po celé republice, tak se to úplně stíhat nedá všecko, tím spíš, když máme ještě nemocného kocourka a ten měl dneska přednost. Tak, já se s vámi loučím, mám tady ale ještě jeden dopis, který dorazil, je to minulý týden a je takový zvláštní, dorazilo to rádio Hej Jirka Bašta. On je to Jirka Basta, to asi všichni víte, a píše nám to Michal Valášek a píše z věznice Jiřice. No tak zkrátka dobře, píše, že tady píše jemu, jo, ale že asi moc z dopisů nechodí, píšou tady dva kluci z Jiřic a že jediná legální možnost, jak se spojit s ním, tak já to tady takhle cituju a oni píšou, že každou sobotu si udělají dobré jídlo, pak se podívají na zprávy a od 20 do 22 hrajou karty a u toho posloucháme rádio Hej. Problém je v tom, že Jirka Basta nevysílá večer a to ani v sobotu, ani v pátek, ani nikdy jindy, protože vysílá ráno a nebo také odpoledne. Někdy bere odpoledne, zkrátka dobře, vysílá vždycky, ale ne večer. To vysílá buď to Jenda Kulík zejména, jo, a v pátek, když to vyjde, tak to vyjde na mě. Takže pokud kluci poslouchají, nebo poslouchají jejich kolegové, věřím, že máte u vás rádio Hej naladěné ve všech místnostech, jo, tak vás tímto z rádia Hej zdravím, určitě jsem to Jirkovi vyřídil, jo, a oni chtěli pustit sice Morčata na úteku nebo něco takového, ale já vám pustím kluci Rammsteiny, pustím vám Axela Rudyho Pela, pustím vám Gret One Fleet, protože to jsou songy, které teďko já pouštím na rozloučenou a tak vám je posílám i tam k vám. A vy se mějte se vy všichni, pochopitelně naši všichni posluchači, užijte si pátečního večera, je krásné počasí a zkrátka dobře, nenechte si o ničím zkazit, grillujte, pijte, popijte, mějte se rádi, hlavně se milujte, nenadávejte si, nevšímejte si toho, když je někdo naštvaný nebo otrávený a nenechte si od nikoho zkazit náladu. Tak ahoj, ahoj, ahoj a poslouchejte rádio Hej.

du hast mich. Du hast mich.

Jsou stružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším rouchu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej. Můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se budeme zaobírat událostmi, které se odehrály v 26. kalendářním týdnu, takže přeji pěkný poslech.

24. června v roce 1949 se narodil John Inslee, basa v kaple Dire Straits, a v roce 1967 se narodil Richard Sven Kruspe, lídr a kytarista v německé partě Rammstein.

26. června v roce 2005 se do prodeje dostaly nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii. Vstupenka na koncert Rolling Stones stála necelých 249 liber, což když jsem to počítal, tak je to přes 7000, takže znamená to, že minuta koncertu stála fanouška celé 2 libry. Takže my se Stony pouštíme, je tady song Don't Stop.

Teď se přesuneme přibližně o 130 let zpátky v historii, protože 27. června v roce 1885 Chichester Bell a Charles Tainter si společně podali žádost na patentování gramofonu. Takže vidíte, jakou to má historii.

28. června v roce 1996 kapela Def Leppard odstartovala v Severní Americe své 133 dní dlouhé tour.

30. června v roce 1977 Marvel Comics začal vydávat sérii komiksů, jehož vzorem byli členové kapely Kiss, a v roce 1957 se narodil Doug Thompson, bubeník kapely Iron Maiden, takže my se teď pouštíme kapelu Kiss.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase s tímto pořadem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!